0: Veronika Saroníková je nás zavrčová se do menšinou popiečich a necko poladajme Runia von, dopredka na džencnišie vúsovanie a Blanka nám šeradži. Na kotre téme smieme sa dženca veseliť. Dobre ranie, Blanka.
1: Hej, dobre ranie vám všim. Čo odla je naša koža poprom teka zmoščená, když předúho ve vodže ležíme, s tým zabíra sa dženca raz lexi. Nimo toho predstajme vám sima na voku, keď sačky teka hľadajú na júcíši 10. džin božo čiva, môj to byť tohle zajímavé potry, keď je ľudia mačiva zhotovila. Čornom kúmcu je si kôr nové meno dal a jún vopytala je Diana Fritschec-Grimmichova a hižo za nekotre menšiny môžeme zase raz nešto nauknúť, što ješ našu mačanú rieč nastupa.
0: To a vieso hišče viac vás dženca po takým očakuje hač dođevečich a vieso k tomu najlepša srbská učba, na kotre spievy smeče sač. Do šestčich veselíč vám do domšeraču.

Heikaisch, hijo, spočat kusvania prajach, tu budešinie so deščuje a haj hač do připonja. Može so dale deščovač, to nie nužane vulke švíle, ale skerje taký mirny dešč, hač do připonja kaž prajne po připonju, potom sucho, ale cvý džin pomročeno při nekak 20 stopniach a tež jucejší štvortk na božím čele sú nekotre kapky možné, to nie že telko kaž dženca, ale no haj, lepe hač s cvá ničom. S tym je Bielek na Rzeszcz, nietko dzieje tu dalej z Moniką Klezec, gdyż jesteśmy stari, a potem słyszymy ryczny kucik.

0: Речи Гучик. Сербский мозг.
1: A tu wopytamy Jensa z Romania z dr Linku Šoučíc.
2: Když chceš nikoho wopytać, dokud se tak a tak blízkošči a časové se runie hodži, bez vůlkeho činjenia abo očakovania pohostčenia, potom se husto praji, ja budu juce junu nimo přinč. Trudeči na to žortnje vodmovia, ale přinč prošu tyž nuc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho takých zestajených verbov, kotrež máme v serbščine a kotrež, to kužde lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa so tež odpovednik nuc poladač za nimo pšinč, převožené z nemského reinschauen. Runje v vopkadnej rči máme viele tajkých převožkov nemských komplexných verbov, kotrimž odpoveduja z písomnej rči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, z písomne nikoho zadržeč, abo tež so niedže horie džeržeč, z písomne niedže přebyvač. Nuc kupovač za nakupovač, von liesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za cíle jednore zvisovač s něčím. Abo priede v serbských dialektách tež vokovo pšinč, za nemské umkommen, potakým zahynič svoje živenie přisadžič. A za nikotrch je dženca rano svunco horješvo, za druhých je vone skáčavo. Tutým tvorbám přidruža so hišče tujšto takých zestajených verbov z nemské předvožku. Ale to je téma za další ryčný kučík.

0: Was Billy kommt's? Dotalner Trainer Skadwojka Maximilian Kral Zarodnik a Felix Cysch po sezonie przestanie. Kral Zarodnik chce so za so na Radsche koncentrować, Cysch chce mustwo dale podpierać. Stu budże co-trainer prynio mustwa SJ Gruszczycy jej szwotyryne. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače potom byl rania tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj hač to připodňa, môže se přece zase dešťovač, to s nemenša vestča meteorologojo, potom božišo přece bude sucho, pomročena pak vostanje při nedže maximálne 26 stopňach.
2: Puče našej končinie sú svobodné. Tu ješ dobrú jezbu vám čejemo, jeli bioráňa nešto vúľadač. Přizujte sa rádo, pola naju. Dženca ráno pak smoj voprať, že jenoš telefonistce a přes četú funkciu našej MDR Serbia app dopspiejom naj. Naše šmoradko z WhatsApp. Dženca ráno tak pravi norce. Kajšo takhle je s technikou.
1: Serbský rozvoz.
2: Več menšinu, pona po šestčích, netko zaspieva nám. A na Vikingec, moja zárodak čeje. Aj vaše zárode zaviesče tiež netko. Čeja po čerstvým dešťom.

krajš slubjene netko. Nikotra pokiva, započe jo z dženciši sredu. Dženca zetka so přečejo domizne a kulture njesvačidvo a přeprošuja na obľubované zromalne spievanie. A to ľudových piesňov dženca njesvačanským rođe, večo sedmých je štart. Veselič môža so hostčo na kore ze Žižino, Čornokomca a na žonský kôr z Rakec. Další termín máme dženca zapísané Kmenská rada Trebin Munrika večer 7. tamnišim domie Tovorstvo. V Dževinie je potom júce posiedženie Kmenské rade do rúňa večer 7. tamnišie voňové voporie. Od 6. do 8. júlia přeprošuje Sárbske kubanské sredžišťo Lipa smerďace na zromané pozinské dny za džide a voky s ich nučkami od 4 let. Pod návodom Lucie Hanrikové a Marie Viencenie je stajne od rána 9. až do 2. písané program přijotované. Mierzujem chcedža zromanie paslič a športovač, chce do Budovského Sárbského muzea vuličeč a se staré vodoskvat vobladač. Popfat kučni 40 euro za dorosčeného a 30 za džičo. Přizivič môža so zmielku na lipa@zorbešoschulverein.de. Piatk koncertuje šulorio Budovskej okresnej učnej šule Nemsko-Sárbským ľudovým divadle na tamnišim môjnom jevišču a pokazaja, što sú šulským leče naukneli z počat koncerta piatk večer 7. A jeli máte ešte ďalšie termíny za bližší alebo tiež za ďalší príchod, zdieľte je nám rade a potom zapísame je do našeho kalendára. A ste mi niečo cibidlky na 6.

0: Božné slovo.
1: Mađanca Hanka Kraucová z Driešťan.
2: Kvitky k čia. Spíšne. Na svuncu sa kojšte džičo vieseli. Jahoďky vôjkotne svoďa. Ličo je riane. Punčelu by miese národne džen džišča. Tutu ma v basen napisa džičo moja 8-letná sotruča. Jeje oči sa bysčešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach je veselo nad ličom a jeje hordošt nad tým, so môže tele mysle se svojskými slovami samo hižo napisač. Môžeče tute voko mikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo je v tutym voko miku vulke veselo. Tute direktne a bies vúmenite veselo bytli v našim nutskovnym. Vone je Boží dar v kojštym človeku. Rún je jako dorosčeni ľudia, přeco zaso doživjame. So je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasupane. Ale žeďime so zatym. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo če so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho, svunčnoho vesela.
1: Praj Hanka Kraucová z Driežďan na dauku a zamojitosti Serbsko-evangelského zvjazka. 4 do 6.

0: Tak, malve gajš čonikom cije, ludno strevse je pšivšim pšivša agilna. Přeco so tam nešto stava, gajš je to Diana Fričec-Krimichova, tež minenu nedželu zase zvěstčiva.
1: Mi w Wietzig dujesze przez Skubice Cchurku na smio kotec Brożyn. A jako z dybkom na wieczor peczych, na wiesnej cyrkwi wodzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiesny kurs czornego kumca, wiesze na spiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Bobbelerio je na program pod hovem nebjom přikvatało, šako bische totiž vosebit na večer praje Sabrina Wagnerova, kiž sab se vuknie, a si svova k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müsme, naš kor v čornom komsu je nove mjeno dostal.
1: Zoni bychu hosťo jenož po boku stali, ale tež sobu spivač moli, sú spivario a spivaki vosebite spivne zešivky vudžilili. Ale nic jenož proste cedle. V zešivkarstie ruke kuždemu spivi tež dodatne informácie, kaž napšikvat štuje komponist, text ve originálne reči, dežby převožk, abo debu spivk prinimu razy naspomnjene. Z lubosťu vôhotovaná zbierka bieše prekvapienka za vočko. Prekvapienka bieše tej široký repertoár. Za publikum bieše to kovojizba přes ľudové spieve, moderné korové kompozície a domizniske zinky. Nazonita dirigentka Kerstin Liderova, samo kur a hosči derje romadže zvěst, tak zo zaklinčahu nimale hodinu na vuhonje kotec božnje na šelakoriše melodie.
2: Naš kur zde za hupčnu, nohotnosť, zromotnosť a veselo na tom.
1: Z leta 1966 so hižo veusy spiva, jako byše so tedy kur jako cirkvinský kur založil. A nitko, když spiva s novým jenom, intermezzo, so zavisče hižče 60 let přidruží.
0: Aj přikleske se je čonokom čanský kovoprodže zaslužil, tak Diana Fričec-Grimichova, kýž rozpravjava vo nedželnom koncertče, kýž by s dobom spione večo. Nedom je, bydek našest, nitko zvyšime Božnú Beršec.

0: Simone war prodje praju za je bilk našišč, kao ve za je krotko po bilku nasedom, a s tem čas za krotke džičat za usavanje, sredo reka to čas za leksija.
1: Čeho dla? Kak? Što? Leksija, praši so!
2: A kajke su tvoje poste mjeste?
3: Poprom, že so celo normalne.
2: To čera vopravdže hinak vupadaše.
3: Haj, pišne skrive vše dúho ve vani.
2: Když mám ja svoje ruce dúho ve vode, to tiež tak vopkeč buju. Nešto doby za tým cieč.
1: Dobre ranje.
2: Dobre ranje, Leksio.
1: Začuvam vaju prašaky ve vovie.
2: Haj, to však šo nie je tak celo jasné. Če odla, kak, što a tak dále.
3: Ty pak nám aj to nedom dokladnišo vyjasniš.
1: Vaju zajmuje, čeho dla so vaju koža tak zmorští, když staj dúho ve vode?
3: Haj, a při tým je šojné, hač ve vani sedžu, abo hač so moru kúpam.
2: Když si noze párju, je to tiež tak.
1: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bolje so ona, dohonieje kožuje vošty předrie.
3: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
2: To celé tak nevidžu. Šako so tvoje posty předco vjesela, že smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když sem spravna, nejsem hišče ženje o tem přemyslova. Čo dla je koža vjele vody dla zmoščena. Tuž, Leksio, povedaj.
1: Mi je vážne najprv raz rec, zo je ruce mče vážne. O tem ne dobime diskutovač, aj? A nimo to nesu vaju ruce tým vokomiku tak dúho ve vode, zo započnú so moščič.
3: Šo okej, Leksio, to by vyzo žočík.
1: Je nojš derie. Ale môžu vám aj rec, zo dež voda na honiu voštu kože skutkuje, vúbudí so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živý postach a palcach romadze čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole moršči.
2: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so vona zaso vúočkuje.
1: Haj, když si z vody von, je burze potom zaso šo poriadku.
2: Študenca po snedaní vopfokuje, ty tady jo?
3: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
2: Vopfokuanská mašina hajnža žádne posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: Rečuje Kučik, srpskim rozhlasom.
1: A do neho podáme sa dženca hromadže s doktor Lenku Šočic.
2: Když chceš nikoho vopytať, doke se tak a tak blízkošči a časové sa runie hoči, bez vôľkeho činenia alebo očakovania pohostčenia, potom sa husto praji, ja budu júce junu nimo pšinč. Trudeči na to žortne vodmovia, ale pšinč prošu tiež núc. Tuta tvorba s adverbom nimo a verbom pšinč je jedna z mnoho tajkých zestajených verbov, kotrež máme v serbščine a kotrež, to každý lohko spoznaje, sú převožky nemských verbov, v tutom páče verba vorbeikommen. Drude vúživa sa tiež odpovednik núc poladač za nimo pšinč, převožené z nemského reinschauen. Runie ve vopkatnej reči máme viele tajkých převožkov nemských komplexných verbov, kotrým švodpovieduja spisovné reči prefigované verby abo svojské tvorby, napríklad nikoho horie džeržeč, spisovne nikoho zadržeč, abo tiež so niedže horie džeržeč, spisovne niedže přebyvač. Núd skupovač za nakupovač, von liesč za vuliesč, abo romadže zvisovač za cíle jednore zvisovač s niečím. Abo priede serbských dialektách tiež vokovo pšinč, za nemské umkommen, potekým zahynuč svoje živenie přisadžič. A za nikotrch je dženca rano svunco horiešvo, za druhých je vone skáďavo. Tutým tvorbám přidruža so hišče tujšto tajkých zestajených verbov z nemské předvožku. Ale to je Thema za další rečný kučík.

Sportová jednotka Kruščice zmeje k nové sezóně nového trenéra. Dvaja postalitny Valdemar Adamovič trénuje přichodně prvně mužstvo SJC ve okresnej Vyšej Lize. Adamovič přiniese veľa let nazvonenia jako hrajer a tiež jako tréner sobu. Dotalná trénerská dvojka Maximilian Kral-Zarodnik a Felix Cyš po sezóne přestane. Kral-Zarodnik chce so zaso na hráče koncentrovať, Cyš chce mužstvo dále podpírať. Što bude co-trenér prvního mužstva SJC je hišče Votorine. Dalsze powieści sleduję za dwie mięczenie tu z Habskim Rozwosu.

Važno za přichod, šo je ne v kotrom rámiku, je dorost. A tak vieza tiež dorost srbske je kopajnce. Včera zetkachu sa tady Cyš, trener dorostovoch vúbranku E a D v kopajnce, Michaela Rabova od srbsko-šulského tovarstva a Klement Škoda od domoviny, zo bychu letuše akcie za modrých kopariov přijotovali, tak plánuja tréningové jednotce Nebelčicach a v Kruščicach. A tiež přečesku rú přečivo mústvu tovarstva Budesa Budešin. Tu dávod mi je so v rámiku pokalnych okresných finálov konc júnia, dokvanie 27. v Ralbicach a dále bude tiež na zemie za starobnú skupinu E pod takým halový koparský turnier v Radvoriu kooperácii s tamnejším športovým tovarstvom. Tute akcie narunaja serbský koparský kemp na alternatívne vášne všako so tutun lica nepřevedže. Projekt převodžuje vonia serbské šulské tovarstvo z podpieru čestnohamských. Ja si myslu, to je to a Kulvecka a rajorio, bude se Budešin sa nech čopve zdrasča. Dalše pokyvy za bližší příchod Rika Jensenšu v sredu a příchodne dny mám nedom za vás potom, zo je ale farben dohodžiu. Vosa menšinu, ponapu vás mich je.

0: nábožné slovo. Mađenca Hanka Krautsová z Dresdžan.
1: Kvitky kčeja, spíšne, na svuncu so kojšte džičo vjeseli. Jahojtky vulkotne svodža, ličo je rjane. Bunželu by mjese národne džen džisča. Tutu ma v basen napisa džičo, moja 8-letná sotruča. Jeje voči so bysčešče, jako mi runčko pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom a jeje hordošt nad tym, so môže tele mysle se svojskými svovami samo hižo napisač. Môžeče tute voko mikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač. Cive džičo, je v tutym voko miku vulke veselo. Tute direktne a bies vúmenite veselo bytli v našim nutskovnym. Vone je Boží dar v kojštym človeku. Rún je jako dorosčeni ľudža, přeco zaso doživjame. Zo je veselo vod dživa, planovanju a starosťo zasupane. Ale žeďime so zatym. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo če so jako džičo veselili. A přeju vám, so byšče překvapjeni byli od vokomika ličnoho, svunčnoho vjesela.
2: To bie nabožne svoje, kotrež mađenca Hanka Krautsová z Dresdžan, na dawku a zamojitosti serbskeho evangelského zvjazka. S tym je za 4 mjenčiny 8.

Da hoža sluša dovinca kajš serbska hudžba do serbskeho rozhlasa. Andreas Picking nám ište zaspěl, nie, to sa zmení, vôň, podá sa ze svojej haly na chuč. Tež Andrea Špitanková nám ište zaspěla. A Denisa Wenzla ničo nedrží, tež my viezonic, tež vôň smie nám ište zaspěvač. Jensa hač dođevečich, najprve pak druhý svojný spěvo, Robbie Williams, vôň ríka, vôsam povesmich.

Viace hač, kujždy druhý dorosčeny Němske, pfači jako, že Češki. To pokazuje nové ličby z mikrocenzusa 2025, konkrétně dževo 3,5,4% dorosčenych, po takým nešto viac hač po ojcu. Nímale 18% pfači samo jako adipózne, po takým jara jasne pre Češka. Napadno je tež rozdiel mies mužemi a žonami. Bola muži ma niedže 60%, body mass index po takým BMI nad 25, što je tuta ranica, za to do nižšim prajš aj v unie pre Češki. Bola žonu je to nímale 44%. V přerysku sú dorosčení nemské 1 metr. Cia was 1 meter, cia 70, tak woko. Wulke a waža 870,3 kilogramme. To klinči najprede za kietro hoj jasnymi a konkrétnymi ličbami. Cele tak jedno, ja pak to nie je. Zakvat je menujce, kajš ižo prajach, to tun body mass index, kýž sadža váhu a wulkost čeva do pomera. Masa musklo, tvarčeva, aber tež rozdelenie tuka pak pritom žanu rolu njeraja. Dla to so BMI miestem tež skere kritisce vobladuje. Za vulke statistiki je von praktiski, za hodnočenje jednotlivých ľudí pak jenož ve vomiezovaní mierie vuprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak BMI nad 25 mieč a snano jenož 10% tuka na čele.

0: krótko po bielku nadziewecz się, a nie tylko jeblanka funcja. Funcja na zasob przyjemni studiu.
1: Policja z G.
2: Pondželu večer je 19-letný šofér VW-a v Hamore při odpočinu nalivo nesané 35-letný předjezbu zau při zražce nasta 5000 euro škody na zbožo sonichtu neho zranil. Ve Vojerecach je noc na čerovšu v útoru na parkovanišu podle zetkaniša tref 8 auto šofér znezbožil a tuto nezbožo tým je še oprodže v osobitu staviznu vodšividně by so neznate do toho mocně do vosu dostal ze svopsidžerium tuto auta a je jemu potom na nekak vážne ta auto klučiky pokradnu, potom smaleše s cuzem autom po Grömusovi kaj šteky zvn nedobry, jako pak chceše zase na parkovanišu a niečo zaujíneť zuby kontrolu nad ježdžitvom, prasne do nádružnej laterne a přízemí ve Gerčine. Pokradnené auto je netko šrot a laterňa tež runie von. Dunia nie 20,000 euro škode je neznate naparav a potom pozdaču nezranené prostče čeknú. Budešine je policajská patrulia Pondželu do ponoce 44-letného pjano kolesovare lepiva 1,8 promilu pola neho na Mirichu. Zmije so netko před súdnictvom zamujič.
0: No hej, nadžiom nie je Andreas Biking z Kedniša po Puču.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
1: A kajke su tvoje poste mjeste?
2: Poprom za so cele normalne.
1: To čera vopravdje hinak vupadaše.
2: Haj, pišne skrije pše duho ve vani.
1: Když mam ja svoje ruce duho ve vodje, to tiš tak vopkeč buju. Nešto debi za tem cieč.
0: Dobre ranje.
1: Dobre ranje, Lexio.
0: Začuvam vaju prašaki ve vovje.
1: Haj, to však šo nie je tak cele jasne. Če odla, kak, što a tak dale.
2: Ty pak namaj to nedom dokvadnišo vujasniš.
0: Vaju zajmuje, če odla so vaju koža tak zmorščí, když staj duvo ve vodje?
2: Haj, a při tým je šojne, hač ve vani sedžu, abo hač som mohlu kúpam.
1: Když si noze párju, je to tiež tak.
0: No haj, voda skutkuje na vaju kožu, to môžu vám aj hižo rec. Čím dleje nej staj, čím bolje sa ona dohonieje kožuvie vošty předrie.
2: Vidíš, Josefina, tunkanie ve vode je na škodu.
1: To celé tak nevidžu. Šako so tvoje posty předco vjesela, že smedža vodu a mydvo vuladač. Ale když sem spravna, nejsem hišče ženje o tem přemyslova. Čodla je koža vjele vody dla zmoščena. Tuš, Lexio, povedaj.
0: Mi je vážne najprv raz rec, zo je ruce mče vážne. O tem nedobíme diskutovač, aj? A nimo to nesúvajú ruce tým vokomíku tak dlho ve vode, zo započnú so moščiť.
2: Čo, okej, Lexio, to by vyzol žočík.
0: Jenož derie. Ale môžu vám aj rec, zo když voda na honiu voštu kože skutkuje, vúbudí so přesto reakcia na čúvový systém. Při tým so živý postach a palcach romadze čanu. Tkanina potom byla menša a koža so přeco bole moščí.
1: A tak spíšne, kaž koža žádný kontakt k vodži viac nima, so vona zaso vúhačkuje.
0: Haj, když si z vody von, je bolze potom zaso šo poriadku.
1: Študenca po snedadni vopfokuje, ty tadio?
2: Přepota môj nadok naši hajnži, haj?
1: Vopfokuanská mašina hajnža žane posty nima. Ty je to z ty kožu smože.

0: Sanchez, Chan, James, Münk, Jiros Bivau, Gax Bioreka, Netra Mamrez, Sel Muslu, Stemir Nidom, Bec Menchino, Dodži Večich, Ištiras, Čas, Za.
1: Nábožné slovo.
0: A tu tema dženca Hanka Krautsova z Drežďan.
2: Kvitky k čeja, spíšne, na svuncu sa kojšte džiča vieseli. Ja hoďky vôjkotne svoďa, liča je riane. Bunželu by mjezen národne džen džesča. Tutu ma v basen napisa džiča, moja 8-letná sotruča. Jeje voči sa bysčešče, jako mi runčka pokaza. Začuvach jeje veselo nad ličom, a jeje hordošt nad tem, so môže tele mysle se svojskými slovami samo hižo napisač. Možeče tute voko mikne a vúboke veselo v linkach tež začuvač? Cive džičo, je v tutem voko miku vulke veselo. Tute direktne a bies vúmenite veselo bytli v našim nutskovnem. Vone je Boží dar v kojštem človeku. Rún je jako doroščeni ľudia, přeco zaso doživjame. So je veselo vod dživa, planovanju a starosčo zasupane. Ale žeđime so satem. Snano so dženca raz na to dopomniče, přesčo, če so jako džičo veselili. A přeju vam, so bysče překvapjeni bili vod vokomika ličnoho svunčnoho vesela.
0: Nabožne svoje miješe dženca Hanka Krautsova z Drežďan na dávku a zamovitosti Serbského evangelského zviazka. A netko zaspievajme se ešte z první Serbskej kultúrnej brigádu a potom to bie s dženci šimusovaniom.

0: Při telefonie mám nyní redaktorku našeho serského tyženika Nové Casnek a to je Jill Francis Ketlitz. Dobrý den, Jill.
1: Dobrý den.
0: Jo, já jsem už slyšela, až máš ten raz v tom novém údašu jele jubileo. Jaké jubileje to jsou?
1: Nic celé dupkonie, ale veto celé učopnie. Jo, to například jubilej Ingrid Huštetové, ako jo svěší vás letný týžin 70. národný žen a jej pestčone jo Cévobok v novém Casniku, žož zgonioša zájemné věce v jej živinju a statkovaniu, literárnym tvorinju předovším. Jo, pasujúce k tomu máme také ešte jeden dalšný literárny bok, also to nennt dann Jesuscha Jubiläum, ja noch Pschipötler, Rosslatner Pschikwatam, schätzt da hier jomme, Deutschne Jubiläe, Jolowski Chor, Tenzweschi, Stor A, Sturzas Chalet, Wegin Staro Chor, Planer für Dolny Wuschitze, Nimsko, Serski. A ku jogo stavisnam, jo napisała seriu Maria Elikowska-Winklerowa, Predny Żel, co da scho, wetoszdom Udaszu, a se wie, pokażomy na ten termin, 7. junia v Nito Svěše v Kjacmě v Žilově při sportništu. Ale už do toho možno se píšku zanuríš do tamných stavisnů, jak jo se to zachopilo s tím korom. A ten Češi jubilej je také jeden žilovský. Jo, to je 80 let Kjatnáňa glotní v Žilově. Te jsou svěšili už v aprilu toho leta. Ale v artiklu Georga Čilonkovského se vám také prezentuju te stavizny toho malého závoda a ktenia věgin oblubované nicjono plažilovarjo také zvenka.
0: Co šo ešte uzvignuš mimo tých jubileo?
1: Celé jasné jo, až máme také tu drastu leta, jo, to šo také plaroskvosa zgonili wird nas jo Katalin Poradzko jetzt Pödler była w Lubniu je a jo pisała w swoich zaszczach to se wie a stoja teke nuci redna jiszeca tema jo rejtowanie na poniach na to jo przeprosu rejtce centrum Vita jest letne petk to jo redna wiec była za te jiszi a gledajucy na młodych ludzi da jo pynuści artykel ten jo napisała nasza pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenholz. Wenn er ja Pödler była, ako su mieli studente Frankobrodzkej Universite Viadrina, also ako te su mögali dożywisz przednosk k serskej temie, ga wird serskiego instituta, su ich zeznali ze serskimi rzecznymi elementami w zjawności w naszej okolinie, a oni su teke pytali za takimi elementami w Hrschebusu, a tam ja Lucy Pödler była.
0: Po také můžeme si jaslíš na nové údaše našeho serského tuženika Nové Casnek a za kůžtěko bůže něco podle za žíží modostných, jo, a také za starších se vě. Žíkuju se, při telefoně je byla Žil Francis Ketlecovic, že jsem vám ještě rýdny žen.
1: Ty je rovnosti.

Zdravíče, Svěšišopen. Vici vožincejšným kopajncovým turnírem na grach a s abiturnými přespytovaniami Dolnosarského gymnáziuma jsme se zabírali. Při mikrofoně bude za vás Gregor Klim a já mám Ninto Jano Ščica s vám na zase Svěšaně Gronič. Já jsem Anja Kocholc-Švarcová. Žicím vám přešarědný vět podňo a spědovný jacor.

Der erste war Leta Dvartesac, Šešća Dvarašća, Joserska. Könnt du genial so na drastovem Sveženju, Sersku drastu uznamenili? Kak ja to bylo? To slyšíš o našem aktuálním Žinovsku. Za nové studium ceptarstva za Sersku rec na Technické univerzitě Chešebus z Vykomoru pytají docentku abo docenta, šo okovo upísania z Gönjoža Žinca planas. A pekledním z vami tekeští do nového udáša našeho serského čuženika Nové Casnek. Co myslím, až se zase upvašil vestaž při radiu.

0: V Tiranie, v Albanske, zmakajus vet vičego zastupniki svojanskih menšino, kateriš su organizirovane v Federalistiske unii narodnih menšino, krotko fuen. Serbe živaju v živove kupce vet cevega zahopenga sobu, a nintešne pšetsedar kupkijo Hartmut Leibner, kateriš jo ronocasne zastupne pšetsedar domovine.
1: Čižašća ljet pe svojom žavoženju se zmakajo živova kupka svovijanskih mjenčinov AGSM predni raz Albanskej. Až jubilejni seminar rovno Tiranje vetmijo, pokazujo, kak derje jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižašća cvonkojskih organizacijov, jadnaščo krajach.
0: Tema seminara je umena mjaze svojanskimi menšinami v Europje.
1: Jeden fokus jo se vje situacija makedonskeje menšine albanskej. Rec, kubanje, kultura, identita, politiske obželjenje. To su pšašanja, ktere šmy ako svojanske menšine teke našich krajach znajome, a ktereš nas zvjezuju. Teke Serbe znaju také upominania.
0: Při umenie na miestne gledajú pen přece na veliký obraz v cevej Európie, tak Leibner.
1: Petviercony Balkán stoj pred žúriami do Európejskej únie. Za nás je jasné, menšinové pšava nie sú žiadna nakšomná téma petej droze. Veni sú přepytovanský kamien za európsku zdravosť cevego regióna. AGSM je ako žiel fuen najväčša seš svovianskych menšinov Európie a Serbe sú ve šoko zachopienka pedla, co Tiranie objadnajome petrefio nás všuknych, kak sčítame naše rece, kak zaviesčujome svoj příchod Európie.
0: Ved Vičego až do nežele zmakajú se zastupniki svojanských menšinov v Albanske. Hartmut Leibner je to bol, vňo předsedar tie živovie kupky.

0: Při telefonie mám nyní redaktorku našeho serského tyženika Nové Casnek a to je Jill Francis Ketlitz. Dobrý den, Jill.
1: Dobrý den.
0: Jo, já jsem už slyšela, až máš ten raz ve tom novém útažu jele jubileo. Jaké jubileje to jsou?
1: Nic celé dobkonie, ale veto celé učebnie. Jo, to například jubilej Ingrid Huštetové, ako jo svěší vás letný týžin 70. národný žen a jej pestčoný od Sevebok v novém Casniku, žož zgonioša zájemné věce v jej živinju a statkovaniu, literárnym tvoreniu předovším. Jo, pasujúce k tomu máme také ještě jeden další literárny bok. Also to nennt dann Jesuscha Jubiläum, ja noch Pschipetla, Rosslat na Pschikwat am Pschetzta jejome. Deutschne Jubiläe, Jolojski Chor, Tenzweschi, Stor a Sturzas Chalet, Wegin Staro Chor, Planas Vedolne Wuschitze, Nimsko, Serski. A ku jogo stavis nam, jo napisała seriu Maria Elikowska Winklerowa, predne Żel, co da scho, wetoszdom udaszu, a se wie, pokażome na ten termin. 7. junia v Nito Svěše v Kjacmě v Žilově při sportništu. Ale už do toho možno se píšku zanuríš do tamných stavisnů, jak jo se to zachopilo s tím korom. A ten Češi jubilej je také jeden žilovský. Jo, to je 80 let Gjatnania glotní v Žilově. Te jsou svěšili už v aprilu toho leta. Ale v artiklu Georga Čilunkovského se vám také prezentuju te stavizny toho malého závoda. Ketenia věgin oblubované, nic jenom plažilovarjo, také zvenka.
0: Co se ještě uzvignuš mimo těch jubileů?
1: Celé jasné, jo, až máme také tu drastvu leta, jo, to se také plaroskvosa zgonili. Wird nas, jo, Katalin Poracko, jetzt Pödler, bewa will lupnu je, a jo, pisała w swoich Saschischach, to se we, a steuerteke nuci. Redna, Zischitza Thema, jo, rejtowanie na Poniach, na to jo, przeprosu, Rizzecentrum Bita ist, letne Petk, to jo, redna wec, bewa za te Zischi, a gledajuce na młodych ludzi, da jo, pen ischi Artikel, ten jo napisała nasza Pomocnica, abiturientka Lucy Leuchenholz. Wenn er ja Pödler była, ako su mieli studente Frankobrodskej Universite Viadrina, also ako te su mögali dożywisz przednosk k serskej temie, ga wird serskiego instituta, su ich zeznali ze serskimi rzecznymi elementami w zjawności w naszej okolinie, a oni su teke pytali za takimi elementami w Hrschebusu, a tam ja Lucy Pödler była.
0: Po také můžeme si jaslíš na nové údaše našeho serského tuženika Nové Casnek a za kůžtěko bůže něco podle za žíži modostných, jo, a také za starších se vě. Žíkuju se, při telefoně je byla Žil Francis Ketlitz, že se mám ještě rýdny žen.
1: Děkujeme.